0: děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hit Radio Zlín.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Rádio Zlín.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift. Hey, what's up, it's Rihanna.
7: I'm Harry.
8: This is The Weeknd.
0: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 1500 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Z budovy 34 ve Zlíně už je jenom hromada suti. Při demolici se včera poslední část torza zřítila. Množství suti se odhaduje na 140 tisíc tun. Teď se hromada bude den dva rozhrnovat, aby se zjistilo, co je vlastně pod ní. Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září. Podrobnosti najdete na hitradiozlin.cz a video ze zřícení na našich sociálních sítích. Ranní teploty se na východě Moravy drží poblíž 10 stupňů a ani přes den to moc vysoko nepůjde, maximálně na 15. K tomu oblačnost občasným deštěm, večer se má vyjasňovat.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: já se mě by zajímalo, proč nás tady natáčíš takhle po ránu, když
1: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
0: No tak to jo.
2: No tak to jo.
1: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
0: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano David. Hezké ránko.
3: Hit Radio Zlín.

0: takhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rádia, a co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: No ne, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bukne po tomhletom výroku. To se těším.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo. Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka. Vývar, knedlíčková. Takže co budete dělat toto víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A co Dave?
3: Turnaj v padelu. Nemyslím, vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
3: Jsi těsně vedle.
1: Kdo by dělal v Island takový?
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
3: Na Alaf Island.
0: No počkej, právě že ne, já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi paddlem a ani skvoš podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, hlavně taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy? Je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity, tohle je Leona Lewis, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love, posloucháte Hit Radio chvíli před 16:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz, poctivá česká granola. No a já si myslím, že teda nádech a můžeme jít na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhltli na...
2: Nevím, proč říkáš my, když to sněcelý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odletá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mítí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u Tchyně.
0: René dneska má narozky, zítra výlet do Beskyt.
1: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Byt Čech chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
1: No, tak si ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u Tchyně.
1: Neděle u Tchyně, tak počkej, já se podívám.
2: Hnedka na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u Tchyně, tak pojďte nám napsat. Ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u Tchyně. Ano.
2: Je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to šampionu.

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandál.
0: No, tak by mě zajímalo, kdy jsou ty posměváčci teď co?
1: Hele. Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasovíza, jo, to jsem se jednou přistihl, tak, že jsem potřeboval někde, někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky a teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavé, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě.
0: No. Ne, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obou, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Hele, někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Hele, jakoby každý co chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
12: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodní dům.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Karvinsku. Mezi Třanovicemi a Českým Těšínem srazilo osobní auto divočáka. S opatrností je místo průjezdné. No a v Olomouci v Horním náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou Kašnou je silnice uzavřena kvůli pořádání kulturní akce.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update. Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
2: Cože, čeho přibylo?
1: Útoku.
0: Takže 2 miliardy korun.
3: To je ten ostrý.
0: To by teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
1: Taky.
0: Taky, akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, že jo?
1: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 70 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne,
3: prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všichni zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: před nádherný ráno.
0: Tak jaký je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: Takže to bylo 7 000 včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 000.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Ještě s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: otevíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás faktoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cestě, buďte maximálně opatrní, v Uherském Hradišti v Dlouhé ulici probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřena. No a ve Vsetíně v ulicích Mostecká a Jiráskova počítejte s větším pohybem lidí kvůli akci Valašské záření 2026.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitrádio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo. Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Takhle, já to dovysvětlím, jo. Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení. Teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u
0: to
1: slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Rádiu.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Hygienici zakázali léčebnému domu v Luhačovicích přijímat klienty. Důvodem je epidemie střevní chřipky. Hygienici v lázeňském domě Praha evidují od začátku léta už přes 170 případů onemocnění vyvolaného noroviry. Ty jsou vysoce nakažlivé a jejich šíření nezastavila ani dosavadní velká opatření. Zákaz přijímat nové klienty by měl podle hygieniků přerušit přenos nemoci a umožní kompletní důkladnou dezinfekci prostor. Dopoledne čekejme na východě Moravy zataženo a občasný déšť. Odpoledne budou srážky postupně ustávat a večer se má i vyjasňovat. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek.
3: Snídaní šampionů.
2: Za chviličku v 7.10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: Tak zůstaňte u rádia a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a
0: musím to zase. Jasně. Musí to být šok, co? Když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom mám pověste, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně. Vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici. Takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo. Stojí tady motorka a jsou tady 4 misky, pravděpodobně pro kočky na žrádlo. Takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: To je to takový útuleček, ale zároveň půjčoval motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 korun v ruce.
3: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo. To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin, Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic, vůbec nic, vůbec nic, tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být ranní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme, ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
4: Vy

0: My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb v posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekaný aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda, za to, že chrápu teda, to jako to je jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, které ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
8: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Šumpersku v Zábřehu, v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. No a na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
17: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
18: Křupni Vest a zažen stres.
19: Vestezlin.cz
20: Hit Radio Zlín.

0: krásné páteční ráno z Rády a tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jedni kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 4 ze 4. Kdy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to míváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka?

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty si říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT servis je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Kde jsi proto, Kristián? Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne. Hele, bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fraje.
0: Dobrý, a ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Já jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: Druhý. Dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někde ozvěte, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: Krásné ráno zítra, je 7:41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošta, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka. A pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele Davide, nech ty to máš doma. A nemůžeš si stěžovat, veď.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastní, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo dobrý, tak všechno fachá a asi jdu lehnout v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100+1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všechny, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem u odbočky na Mostkovice. Se srazila 3 osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a ve Zlíně na třídě 3. května na křižovatce s Mlýnskou se srazila 3 osobní auta, projedete jedním pruhem.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma, Nobody to Love.
1: Páteční hit rádio 7.51. Pojďme si dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
2: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem to četl teda tu zprávu.
3: Tak já tipuju třeba 80.
1: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo? Tak u nás by do merunkový koblihy, tak víme, no.
3: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
1: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: 10% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Z budovy 34 ve Zlíně už je jenom hromada suti. Při demolici se včera poslední část torza zřítila. Množství suti se odhaduje na 140 tisíc tun. Teď se hromada bude den dva rozhrnovat, aby se zjistilo, co je vlastně pod ní. Společnost Cream jako majitel objektu bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září. Podrobnosti najdete na hitradiozlin.cz a video ze zřícení na našich sociálních sítích. Ranní teploty se na východě Moravy drží poblíž 10 stupňů a ani přes den to moc vysoko nepůjde, maximálně na 15. K tomu oblačnost občasným deštěm, večer se má vyjasňovat.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko vám přejeme.
9: Krásný pátek.
10: Snídaně šampionů.
9: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
8: Činasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
1: Hit Radio Zlín.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05, slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl na tchýně vždycky štěstí, já jsem nikdy nic takového neřešil. Jo. Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od tchýně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš, takže já se nemůžu úplně přidat k tomu k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic
1: ani
2: konkrétního.
1: Taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohleto nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste
1: takový?
0: Prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchýně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete. Šlete klasicky SMS-kou na stejný číslo, my k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno.

0: Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a to jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: Tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty keci potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak tchýně, no.
0: Tchýně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. Chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava. No nic, Maroon 5, This Love, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaně šampionů, 3 minuty po 8:45. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo, tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno. Tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí mýho syna. Odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trust Fall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
1: Křupni Vest a zažen stres.
2: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Something Just Like This na Hitrádiu. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update. Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
2: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Taky. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Hmm. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
3: To by nešlo. Tak to bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta, ne?
3: Nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hitrádiu.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5000 korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili v éteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5000 další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6000 korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
12: Faktury, faktury, faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
17: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
18: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme teda ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne bylinky česnek.
1: Obojí.
0: Obojí. Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybně ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, hele, tak, tak
1: ne, to chutná opravdu, úplně. Když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, já jsem teda skálo pevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: páteční Hit Radio a snídaně šampionů, taky Imani Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska nikdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun. Registrace a detaily k soutěži

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Zlíně máme komplikaci, kde se nám srazilo auto s autobusem, řeší to tam policie a je to vedle parku Komenského, jeden jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte s menším omezením. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akci.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: Dobré dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Sněmovna dnes bude schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, jež s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Kroměříž připravuje stavbu nového kruhového objezdu. Dopravu má usnadnit na křižovatce Obvodové ulice a ulice u Rejdiště poblíž Kauflandu a zimního stadionu. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku. Stavba by mohla začít za 2 roky. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Fotbalisté Slávie v Lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení. Po obdržených 2 gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávii teď čeká cesta do Baku.
2: Nad Zlínským krajem prší, dneska se hodí deštník po delší době a teploty se pohybují kolem 13 stupňů. Během dne to nebude žádná výhra, maximálně naměříme 15, ale nakonec později odpoledne bude ubývání srážek a také ubývání i té oblačnosti. Možná nás čeká vlastně i příjemný páteční večer.
0: Hit Radio Zlín.
2: Ale my nebudeme předbíhat, je pátek dopoledne. Mně se líbilo, když jsem jel do Zlína a říkal jsem si, tyjo, jak musí z toho být totálně nadšení. Sběrači hub prší a víkend má být prosluněný. No, rozhodně je tady pátek, ať už se chystáte dělat cokoliv, ještě musíme udělat nějakou práci, co si budeme povídat. My vám do toho budeme hrát skvělou muziku. Je s vámi Filip Bartek.

Já jsem si říkal, že když se tam zpívá o whisky, jestli to můžeme pouštět takhle dopoledne, ale proč ne, vlastně je pátek. 9 hodin a 11 minut, vy posloucháte Hit Radio Zlín. Přátelé, včera se po 34. budově ve Zlíně jenom zaprášilo, doslova zaprášilo jako po babičiných buchtách. Jenom tady teda nebyla cítit ta sladká vůně, ale všichni v centru Zlína pocítili díky prachu zbourání, že už je konec. Tahle ta budova stála ve svitu od přelomu 40. a 50. let a sloužila jako centrální sklad obuvy baťovských závodů. Ale červencový požár budovu v podstatě jako úplně zničil a musel nastoupit bagr se 40-metrovým ramenem. No a já jsem potom viděl nějaké záběry, protože já když jsem odjížděl z rádia, tak fakt asi to byl ten moment, kdy to spadlo, protože centrum Zlína bylo celé pod prachem. A já jsem se díval a tam byl bagr, který měl 40-metrové rameno a on tak jako do toho žduchal a pak se mu to celé sesypalo. No, je zajímavé, jak za pár týdnů dokáže zmizet něco, kolem čeho člověk chodil denně téměř vlastně úplně celý život. Tak vzpomínky zůstanou ale a takové jsou i vzpomínky, když si dáte nějakou pecku. Co se vám vybaví, když se hraje Feel a

0: takovéhle skladby energické se hodí do tohle toho uplakaného počasí. Imagine Dragons Natural, za 9 minut bude 9:30, posloucháte Hit Radio Zlín. Přátelé, představte si, že dneska už je to 25 let, co já jsem přišel domů ze školy, pustil jsem si televizi a po chvilce do budovy Světového obchodního centra, do té druhé, v přímém přenosu v České televizi vrazilo letadlo. Pamatujete 11. září 2001? Já vždycky, když je 11. září, tak si na tohleto vzpomenu, jak jsem fakt přišel z té školy a prostě nechápal jsem vlastně, co se děje, jak je to možné, protože tehdy vlastně nikdo ani nevěděl, že je to nějaký teroristický útok. No, už je to 25 let. Miraj a Dokola, další muzika, kterou pro vás mám, a přeji krásné dopoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz. Skonto
5: nábyte. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Tak schválně, holky. Pláčete někdy?
1: My velké holky pláčou. Ale tak je to takové obrazné. Fergie na Hydrádiu Zlín. Počasí krásně bude přát tomu, abychom vyrazili do lesu na houby, ale bacha, kamarádi, v Beskydech potvrdili ochránci přírody výskyt medvěda. Slyšíte dobře? Víte, co dělat, když se potkáte s medvědem vlastně? Nic. On se o všechno postará sám. No ale teďka vážně. Nejúčinnější je prej, a všichni se zhodli, sprej na medvědy. My jsme byli teďka o víkendu v Nízkých Tatrách a potkali jsme na stezce takovou menší hromádku plnou borůvek. Takovou hnědou hromádku, asi víte, kam mířím. Tak jsem dal fotku do AI a ptal jsem se, jestli by to mohl být medvěd. Takže jako jaká je to velikost, a říkám, tak nevím, no asi do 10 cm. No tak to asi ne, to by mohla být spíš liška. My jsme ušli asi 100 metrů a tam už byla taková fakt jako hromada. Tak jsem poslal fotku a od AI mi přišlo, omlouvám se za předchozí odpověď, 100% je to medvědí trus. Tak jsme měli velice veselý výlet, manželka se pořád otáčela, syn říkal, já bych ho poňufal, pomuchlal a říkám, no to byste se teda muchlali. No rozhodně v Beskydech bacha a já posílám muziku, která pátek dokreslí, jako byste byli Picasso, protože Cure a Friday I'm in love je vyloženě pecka, která se na páteční dopoledne hodí. Vy posloucháte Hydrádio Zlín, je s vámi Filip Bartek a já vám přeji, ať ten pátek utíká tak, jak si přejete, aby utíkal.

Muzika, která zpříjemňuje, pokud stojíte třeba někde v koloně, jak jsem teď dostal informaci, že z Malenovy do Zlína je úplně jako šílená, ale šílená zácpa. Zase si poslechnete aspoň víc písniček, než vystoupíte z auta. Písniček, které vám hraje Hitradio Zlín. Já jsem před chvilkou říkal, že o víkendu, když vyrazíte do Beskydských lesů, že se tam pohybuje medvěd, že člověk má být opatrný, vzít si sebou sprej. A na to mi Jarda psal, že před pár dny u Vizovic, že se toulala medvědice z mláďaty. Tak to je zrovna ta situace, kterou potkat jako nechcete. No a těm cestářům, co budeme hrát za muziku? Kelly Clarkson a nebo taky parádní pecka od Ray, Where is my husband? To mě neskutečně baví. Pojďme si to společně užít v těch kolonách.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: necháme vám víťaziť. Vojenská zdravotní poisťovna.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzinu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Hygienici dočasně zakázali kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Evidují tam přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem výmluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
12: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
11: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Tausendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
13: Nad Zlínem prší a víceméně to tak vlastně nad celým Zlínským krajem. Dneska máme počítat s dešťovými přeháňkami a odpoledne potom ty srážky budou ubývat. Teploty nenaměříme dneska vysoko. 12 až 15 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Zlín.
13: Ale je pátek, to je úplně jedno, jaké je počasí. My si společně budeme užívat skvělé muziky, jako je třeba Chumbawamba, Taylor Swift a nebo Škvor, to pro vás mám na začátek této hodiny. A také informaci, že zítra Zlín navštíví spousta zajímavých lidí, kteří mají titul z UTBčka. Proč sem přijdou, to vám řeknu už za chvíli. Hezké dopoledne.

Vyloženě ideální skladba na tohleto období, protože už začíná trošičku vinobraní. Síla starých vín a škvor na Hydrádiu Zlín. No a vínem se bude oslavovat, protože pokud jste sledovali zlínské UTBčko, škola letos slaví 25. výročí a pozvala si na víkend absolventy. Vybrali 3 generace úspěšných studentů, kteří složili absolventské zkoušky před 25 lety, před 50 lety a dokonce pár, asi 4, kteří školu ukončili v roce 1966. Ona sice má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně oficiálně teprve 25 let, ale už v 60. letech ve Zlíně tady studovali první inženýři. Říkám si, ty proč nepozvali mě, já jsem měl všechny zápočty, nahlášené zkoušky, jenom jsme měli asi takovou menší kolizi s profesorem, který mi říkal, pane Bartek, jestli vy nějakou náhodou projdete na matematiku, na fyzice vás zničím. Tak jsem udělal pápa.

0: Hrajeme vám pecky, které by vám mohly dodat energii, že se cítíte aspoň trošku jako nakoplí, jako One Republic, ale možná jste i přesto unavení dneska. Práce nejde od ruky, takový jako možná na mě něco jde. Víte, co za to může? Počasí. Ve středu jsme mohli na sobě mít plavky a dneska, kamarádi, péřovku, a právě takovýhle velký teplotní šok, takovýhle velký teplotní skok třeba od nějakých těch 15 stupňů, může způsobit to, že jsme unavení, malátní, může nás bolet hlava, můžeme mít právě pocit, jako by nás škrábalo v krku, no ale není to nemoc, je to šílená změna pro organismus, rychlá změna, kdy se musí všechny jako ty procesy jaksi adaptovat. O víkendu se má oteplit, pak se můžeme vymlouvat na to, že to zase byl jako skok z toho chladného počasí, a v pondělí prostě přijít do práce za šéfem a říct, jo, člověče, ty teplotní šoky, to mě nedělá dobře. Já posílám muziku Miley Smith a Nice to meet you z Hit Rádia Z dneska dopoledne.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Báječná a hlasitá Beyoncé na Hitrádiu Zinej. Hello, máme 6 minut po půl jedenácté. A možná jste tak trošičku smutní, když se díváte z toho okna, z kanceláře, anebo prostě tam, kde pracujete a říkáte si, no tak to teda nevím, jaké to bude dneska večer. Jestli jste měli plány na pátek a bojíte se, že to nevyjde, ono bude stačit, když se jenom člověk přiobleče, protože večer už by pršet nemělo. A že toho máme co o víkendu zažít. Dneska je v Kroměříži je Jelen Fest. Jako je fakt, že začíná se už odpoledne, asi to ještě nějaký dešť budou muset návštěvníci přežít, ale koncert potom už by měl být v pohodě. O víkendu zase naopak uslyšíte v ulicích Uherského Hradiště ne hlasitou muziku, až tak ne hlasitou, ale hodně cinkání skleniček, teda pokud se víno nebude nalévat do plastových kelímků. O víkendu totiž v Hradišti jsou slavnosti vína. Legendární událost, na kterou se lidé domlouvají měsíce dopředu. Ono tam totiž má takovou tu správnou, přátelskou slováckou atmosféru, kterou jako těžko někde najdete. Na Vezlíně to naopak bude zase o víkendu. O jídle na náměstí Míru se sjedou foodtrucky z celé České republiky. Je z čeho vybírat a já si myslím, že si to hlavně člověk má užít, protože od čeho ty akce jsou, abychom si je užívali. Muzika pro vás, Hitrádia Zlína, Neta Langerová.

0: Niko Santos pro všechny pracující, za minutu bude už 10:45, kamarádi. Vzali jste si někdy něco z práce, jako myslím třeba sešívačku, nebo já nevím, papíry a podobně. Možná vám jenom dávají v práci prostě málo peněz. Takhle je to jednoduché. V Singapuru se rozhodli zvýšit platy politikům, aby nepřijímali úplatky. A takový premiér by tam prej mohl mít víc jak 3 miliony měsíčně. Možná, kdyby se tohle zavedlo i u našich politiků, třeba by to ušetřilo nakonec ve výsledku státní kasu. Říkám si, tyjo, ale brát 3 miliony měsíčně. Představte si, no jen si to představte, 3 miliony měsíčně, to podle mě jako po víkendu se do práce snad i těší člověk. Posílám další muziku.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
21: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got. To je takové, jako když se úplně naštvete a pak říkáte, a teď je pátek. Benson Boone na Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Kroměříži na ulici Tovačovského tady řeší ťukanec dvou aut. Mně to tak přijde, že jak prší, tak se více bourá. Buďte opatrní na těch cestách před víkendem. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir.

0: Dobré dopoledne. Je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Zlínskému kraji za letošní první pololetí ubylo obyvatel. Na konci června žilo v kraji 576 120 lidí, což je o 1395 méně. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých. Rozdíl byl 1294 lidí. A vliv mělo také stěhování. Z kraje odešlo o 101 více lidí, než se do něj přistěhovalo. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovinskem.
1: Já jsem se díval na radar a vypadá to, jak kdyby si zasedl počasí nad Zlínským krajem prostě na nás, protože prší a pršet ještě nějakou dobu bude k večeru, ale nakonec mají srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty v celém Zlínském kraji mezi 12 a 15 stupni Celsia.
2: Hit Radio Zlín.
1: Hezké dopoledne, přátelé, možná už teďka na vás jde hlad, mě to tady tak, jak si kručí už nějakou chvilinku, tak se společně vydáme na místo, kde byste nečekali, že se zase po letech naobědváte. Nebudu prozrazovat zatím víc, pustím muziku Lady Gaga, Chad Kruger a jeho Hero, anebo Kateřina Marie Tichá na začátek hodiny. Zdraví vás Filip Bartek.

se stěhuje, tak bere jenom krabice. Kateřina Marie Tichá, ta to vzala úplně jako komplet. Byt 66 na Hitrádiu Zlín. Kamarádi, dívám se, 11 hodin a 13 minut, nemáte už hlad? Ten čas by tomu docela odpovídal. Vydržíte prosím vás do roku 2029. To totiž ve Štípě dostaví supermoderní školní jídelnu. Ale žádná rekonstrukce, jo? Stavba nové budovy to bude, protože ve Štípě roste počet malých strávníků. Se školou tuhle tu jídelnu propojí lávka. Ale proč vám to povídám? Protože je to pozvánka na oběd. Najíst by se tady měla moct v budoucnosti i veřejnost. Rok 2029, to už možná jako auta budou jezdit sama, umělá inteligence bude říkat, co máme dělat, co máme vařit, a ve Štípě budou mít supermoderní školní jídelnu a bez tak tam na výběr bude ta hnědá omáčka s knedlíkem. Jak vzpomínáte na školní obědy? V dobrém, ve zlém, dejte vědět, 601 13 13 05 a já posílám Linkin Park, Emptiness Machine, pořádnou rokárnu z Hitrádia Zlín.

0: Shoes a Jim Blunt. OK, na Hitrádiu Zlína jsem se vás ptal, jak vzpomínáte na školní jídelny. Na celém je Verča, že v dobrém naopak, protože vždycky si tam mohli pokecat s kamarádkama. A pobavila mě Jitka, psala, já ti dám takové jako hnědé omáčky, že píše ze školní jídelny. Tak škoda Jity, že si nenapsala z jaké. No rozhodně tam, kde nás posloucháte, zdravíme, ať vám ta práce jde od ruky a ať těm malým strávníkům dneska chutná, ať si přidávají. Ale většinou v pátek, že jo, to bývala pohodička, co si tak pamatuju, dukátové buchtičky, že jo, s krémem, no to bylo moje. Jejda, dal bych si klidně teďka.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend. Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
15: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Telpica. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: A doma máme takový ten bezdrátový zvonek a stává se, že se k nám prostě nedozvoníte. Asi si ten zvonek vybírá, koho jako pustí nebo ne. Pokud máte stejný problém, nevadí, hlavně když uslyšíte zvonek z vysílání Hitrádia Zlín.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž o všedních dnech 70 zazvoní na Hitrádiu Zlín zvonek, který dává signál, že se máte vyběhnout podívat za dveře. Máte na to 30 sekund a možná tam na vás bude v pondělí čekat 6 000 korun. Dnes je pro peníze nikdo nepřišel, takže se bank navyšuje právě o tu tisícovku. Abychom ale vůbec u vašich dveří vůbec s těmi penězi mohli stát, tak se musíte do soutěže Kdo pak to zvoní na našem webu zaregistrovat. Tak co? Komu uděláme v pondělí radost? Kdo za dveřmi najde peníze? Musíme si na to počkat.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Jdeme mít takové ty úryvky z těch písniček, že v každé se dá najít něco zajímavého. Tak třeba Damiano David, úplně začátek, to je pro mě topka. Jak to šlape, jak to sype a pak začne prostě zpívat. To jsme už všichni slyšeli, ale co nás čeká je za chvilinku Eva Farná a já to prostě musím si takhle já sám pro sebe pustit a pro vás samozřejmě. Mě baví ten, to finále, jak ona se tam zasměje, tady tenhle ten moment. To je top, to vymyslel nějaký frér a jestli to byla Eva, klobouk dolů. Za chvilinku Eva Farná, neříkej, co má se stát na Hitrádiu Zlín a Filip Bartek vám přeje hezký víkend. Užijte si tu muziku, co pro vás chystáme.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
12: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
13: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
18: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správ na tkyně zubu?
2: Kolik?
6: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend.
19: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Uzavřená je stále část silnice mezi Žeranovicemi a Martinicemi. Musíme delší cestou přes křižovatku u Zahradnictví. Mezi Zdounkami a Ničicemi pracují silničáři. Projíždí se kolem nich kyvadlově jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.

0: nanese automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
1: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lance neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
2: V Kroměříži má přibýt další kruháč. Město ho chce nechat postavit místo křižovatky Obvodové ulice a ulice U Rejdiště, poblíž Kauflandu a zimního stadionu. Zastupitelé včera jednomyslně schválili výkup prvního pozemku, který je pro vybudování okružní křižovatky potřeba. Vzniknout tam mají i přechody pro chodce, aby se zvýšila bezpečnost. Stavba by mohla začít za 2 roky.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dál nás bude provázet zataženost deštěm. Srážky mají nakonec na východě Moravy ustávat až k večeru. Teploty 12 až 15. Noční minima můžou v údolích spadnout jenom na 3 stupně.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že se máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď je Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Radio ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je z minulosti, rozumím, to je taková ta věc, jako, když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zase jdu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste jako, troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: ten sezámí jde.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: pokud jste 90-kové děti, tak tohle něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Radio, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. A já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamela Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečený, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta. Oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a spodí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty, a, nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Briana Adamse. Night Radio.

0: Takhle zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, The First, The Last Eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. v pohodě, ale pak když si to člověk jako přepočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet. Nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo. Telefonovalo se jenom do minuty. Počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
12: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
17: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín.
18: V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
19: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz

0: hádaj.
1: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: pokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simčo, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hitrádiu. Tak ještě jednou obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo.

0: Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd, to asi nás dneska v noci nečeká. Perseidy ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíct děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
3: Kia. Movement that inspires.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. zlín360.cz.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje oprava silnice z Liptálu na Sirákov, jezdí se tam Kivadlovi na semafor. Stejná situace platí mezi Potečí a Valašskými příkazy, anebo za Bystřicí pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín.cz

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
4: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Bylo 13 hodin, krátké

0: a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
1: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
2: Ve Zlínském kraji nás žije zase o něco méně. Za letošní první čtvrtletí tu ubylo skoro 1400 obyvatel. Teď je nás tu 576 tisíc. Narodilo se tu méně lidí, než zemřelo. Vliv ale mělo taky stěhování. Z kraje odešlo o 101 lidí víc, než se sem přistěhovalo. Trochu to zmírnili Uhersko, Hradišťko a Kroměřížsko. Tam stěhováním naopak lidí přibylo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Pátek je na východě Moravy deštivý, o víkendu ale bude docela příjemně. Zítra polojasno až oblačno a až 20 stupňů. V neděli to bude docela podobné, večer ale opět dorazí přehánky.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 1 hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne, to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
3: Hit Radio Zlín.
4: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

12 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, že ne? Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Tak po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápicí iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co ji utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak se nechte poradit od skupiny Činasky.

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hitrádiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál, jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937, stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, a pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek, no a je to vaše,

0: Shakira a Zoo. Takový malej výlet. My v tom ještě budeme zvěřenci pokračovat. Za chviličko tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez týhle partičky? Už je to 13 let. 13 let jsou v maličkém jazz klubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co? Za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv. Ale 100% za chvíli zadní Jeleni. Tak buďte s námi.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji za
1: co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Šelešovicemi a Jarohnivicemi havarovalo osobní auto. Trochu to zasahuje do provozu, ale je to průjezdné. S větším pohybem lidí počítejme po celý víkend na Vsetíně. Je tam valašské záření. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
14: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute,
13: tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 18:00 našeho času. A teď ještě něco.

0: Noční minima můžou v údolích spadnout jenom na 3 stupně.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Pohodové páteční odpoledne přeju 3 minutky po 2. hodině. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
1: Hit Radio Zlín.
2: Dáme si půl.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým a je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou O2 arénu a my Hit Radio tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Ellie Goulding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý, no. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si normálně nahradíš v té práci, ne, tam zůstaneš o minutu a půl.
1: No, určitě, určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele, já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super, jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nutíš. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek,
1: ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam. Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíku?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd Vševěd?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka, kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, to jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Radio. Tak jo, tak užij Davis Cup, jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš. Jo.
1: Rozhodně, tak rozhodně. Jo.
0: Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Maneskin. Jo.

0: Basta.
1: Marquez, Vajamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchodňáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchodňácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na dráze.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnou ti svaz českých bohemů dáme jim za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A ti vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
3: Kyně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
3: Kolik?
2: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel. Hezký den na víkend.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Huntrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče.

0: tím to končí. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storička k sobě na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storičko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí, tak se smějte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší, nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně v tuto chvíli přes Staré Město, a to na ulici Hradiska nebo v křižovatce s ulicí Hradiska a Východní. Tady nám nefungují semafory a pravděpodobně ještě chvilku nepojedou, takže počítat s velkým provozem. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 1305.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Velká modernizace krytého bazénu v Kroměříži by mohla začít příští rok. Město už vybralo projektanta. Rekonstrukce se bude tentokrát týkat vnitřních prostor. Podrobnosti přidá starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.
11: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory v podobě šaten, sprch, nové restaurační zařízení, včetně teras pro sledující diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, případně pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plaveckých školách.
10: Odhadované náklady jsou asi 200 milionů korun. U spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní podmínky. Dnes to schválila sněmovna, teď návrh míří do Senátu. RPSN nebude smět u vyšších půjček výrazně překročit 4x repo sazby České národní banky. Reklamy navíc nebudou moc naznačovat, že když si člověk půjčí peníze, zlepší to jeho finanční situaci. Anthropic zabránil pokusům využít AI pro vývoj biologických zbraní. Pachatelé se tímto způsobem pokusili zneužít jejich model umělé inteligence Claude. Americká technologická firma to uvedla ve zprávě, ve které představila nejzávažnější incidenty z letošního roku. Zlínští hokejisté před sebou mají nabitý víkend. Po úspěšném vstupu do nové sezóny je zítra čeká druhé kolo na ledě Frýdku Místku a hned v neděli domácí utkání proti Přerovu. Tenhle zápas bude určený hasičům jako poděkování za jejich práci, mimo jiné i při zásahu u budovy 34. Úvodní buly padne v 18 hodin, fanzóna se otevře už v 16 a můžeme si tam mimo jiné prohlédnout hasičskou techniku včetně dronů.
8: Počasí v pěti slovech.
0: Venku je teda ale škaredě. Zkusíš to líp?
12: No to je teda dost nuda, jako já si tady chystám prostě předpověď na 10 dnů dopředu, jako.
0: No zítra, hlavně, že jsme ji slyšeli tady za těch 10
12: minut. Zítra bude líp a tepleji.
0: Děkujeme.
8: Možná nejsme největší kraj.

0: Marko!
1: Jedna z nejkrásnějších emocí, kterou může člověk vůbec mít a cítit, tak je nostalgie, zjišťuju. A my se do nostalgie trošku vrátíme. Vrátíme se do vašich vysokých škol.
2: Já jsem myslel, že ten nejkrásnější pocit je to, že je pátek. Jako, že tak jako...
1: Tak vzpomínáme na ten týden, víš, jako...
2: Jo, nostalgicky.

Coldplay za námi na Hit Radio Zín odpolední show. No a koleje UTB jsou narvané k prasknutí, asi jak v Radavicích, protože v pořadníku je dalších 350 men. A je o to prostě veliký zájem, o to být na koleji, být na internátu a podobně.

0: mě jako napadlo, já jsem nikdy nebyl, jako ne na internátu, ale ani na vysoké škole.
1: Jo,
0: takže, takže je otázka, protože já jsem o vysokých školách, o intru, vždycky slyšel jenom ty nejhorší historky, typu vařím si jako párky v konvici, furt se kalí, jo?
1: Ano, přesně tak, furt si tam někde taháš nějaké návštěvy, že? Které nesmíš jako?
0: Jasně, furt se chodí za babama. Což bych možná ocenil tehdy, ale to je jedno. Ale já jsem teda tohle nezažil. A ty jsi byla na intru?
1: Já jsem nebyla na intru. Já jsem byla chvilku takhle jako studentský byt, ale tam to byla strašná nuda jako. Takže
0: se nedělo?
1: No ne, vůbec. Asi blbý výběr spolubydlících, no.
0: Špatný výběr, špatný. Jo. Byl tam vůbec někdo s tebou, jo?
1: Byl.
0: Špatný výběr.
1: Ale jako by nebyl, jako.
0: Tak otázka, jak jste to měli vy? Kdo byl na intru? Tak mě zkuste popsat, jaké to bylo. Jestli, když si nad tím jako zamyslíte, byla to jako nekonečná party, nebo to bylo opravdu jako klid a pohoda? 601 13 13 0.

0: A my se dneska při pátku, a protože taky u tebe má narvané koleje k prasknutí, tak se vracíme do domu vlastně internátu, kdy jsme chodili někteří na inter. Tak jaké to bylo? Jak jste to prožívali? Kačka, za mě byl inter super, měla jsem perfektní spolubydli, hodně jsme si pomáhali a měla jsem výbornou pomoc od rodičů, takže jsem nemusela nikdy běhat po brigádách, ale mohla se opravdu soustředit na učení a měla klid. Klidně bych se tam vrátila. Že to úplně popírá všechno, co jsem si o intru myslel, že se tam děje.
1: Jo, tebe tam překvapilo to učení, že? Ty jsi fakt čekal, že, jako, že se neleží v knížkách, ale třeba v lahvích.
0: Ne, mě uráží, že si vůbec na intru někdo učí, ale Ivan, já měl intr přesně tak jako z filmu nebo knížek. Samé party, samá divočina, pořád se pilo, nikdy se neuklízelo. Vlastně ani nevím, jak jsme to přežili.
1: Krásný, tak to super. Je hodně vzpomínek.
0: Jarek ještě dopsal, náš intr byl velmi pořádný a velmi hlídaný. Ale i tak se nám dařilo utíkat za babama na vedlejší budovu a trávit tam většinu času. Cením, mě se to líbí. Takže možná ještě to jako zvážím. A možná ne, že bych.
1: Počkej, jako univerzita třetího věku, ty už možná, ale tam ten intras je tak divoký nebude, jako ne, ani ty koleje.
0: Já bych se neučil, abych se tam jenom přihlásil.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
10: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Hard Beat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Hard Beat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
15: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: To je nám to pěkný čas. Minuta do půl čtvrté na Hit Radio Zlín plní show. Pět soutěž hlavou proti zlínu. Tento týden soutěžíme celý. Vždycky o dva lístky na nedělní zápas, který začne 18 hodin na zimním stadionu Luďka Čajky proti Přerovu našim Beranům. Řekla jsem všechno správně, tady musím.
2: Myslím, že jo, akorát až budeš potom říkat tady naší Míši, kterou máme na drátě, že ji budu radit, tak nebudu ti Míšu radit, protože Pavel mi nablikal mikrofonem do očí, přátelé, já nic nevidím. Takže
1: to byla taktika. Takže tak, jak tě rozhodit. Tak
2: dobře. Míša, a Míša to bude vědět všecko. Míšo, čau.
3: Ahoj.
2: Tak co si, panenka, hokeje?
3: Jo.
2: Tož, počkej, co blbý to za váhání tam jako?
1: Blbý je, že teda, nebo to je dobře, že se nedělní zápas koná vlastně jak pro podporu i městským hasičům, říkám to správně?
2: Je to tak, nejenom městským. Nebo celkově všem hasičům. Krásným, teda nejenom krásným, všem hasičům ze Zlínského kraje, tak.
1: Všichni jsou krásní, ale otázky, všechny tři jsou na téma hasiči. Tak máš ráda hasiče, Míšo? Má?
2: Co to je za otázku, kdo nemá rád hasiče?
1: To je pravda, byla no, právě. Otázka, tím jsme začali, teď budeme pokračovat. První otázka, co znamená zkrátka HZS? Za A, hlavní zásahová služba. Za B, hasiči za sebou. A nebo za C, hasičský záchranný sbor.
3: Samozřejmě, že Cčko.
2: Jasně, že jo.
1: Já bych typl Bčko, ale dobře ty. Ve kterém roce vznikl nejstarší hasičský sbor v okrese, konkrétně v Malenovicích? A teď pozor. Za A 1874. Za B 1945. A nebo za C 1993. Nejstarší hasičský sbor v okrese, konkrétně v Malenovicích, na Čamlíkově.
2: Když tak já už na ten Google vidím, Míšo, takže klidně se jako to nech si poradit, klidně.
1: 1874, 1945, 1993.
2: Pavle, já ti teda nevím, jo, ale no, říkáš Ačko? To je sice možná dobře, ale možná to má blbě Pavel, protože Google tvrdí 1873, ale dobře, no.
1: Hergot byli tam prodlevy, no, tak si to potřebovali komunikovat.
2: Jo, možná, než se sešli všichni na té zbrojnici, no, tak to trvalo, přesně. Chápem, jo.
1: To založili 73, tenkrát 1873 a za rok se sešli.
2: Tak, přesně, ano, no. Ideál.
1: Tak v tom případě poslední otázka. Co je úkolem hasičů při dopravní nehodě? Za A, určit výšku pokuty viníka. Za B, vyprošťování osob a zabezpečování místa nehody. A nebo za C, podávat kořálku vyčerpaným a vynervovaným účastníkům nehody.
2: To je dobrý nápad teda.
3: Cčko je špatně, ale to Bčko.
2: Jasně, že jo, krása.
1: Jak Cčko je špatně? Cčko má být právě úplně...
3: Říkám,
2: no. No, radši ne, prosím.
3: Říkám, že to je špatně, podává frťana
1: dvě tlučku. Jo, jsme se všichni usmívali, by nám bylo jedno, že to dopadlo třeba.
2: Že klidně si to odvezte, to je dobré.
1: Přesně.
2: Nepotřebuju.
1: Tak prosím tě, dva lísky na hokej jsou tvoje. Musím se zeptat, koho vezmeš sebou?
3: Asi dcerku.
1: Koho? Dcerku?
3: Dcerku.
2: No to je krásný nápad. Jak starou máš dcerku, nebo mladou, nebo malinkou, velkou?
3: 5 let, ale furt slyším doma, mami, já se chci podívat na hokej.
2: Tak konečně jí to splníš takhle, no tak to je krása. Navíc tam ty hasiči všichni, já tam budu taky, tak to bude krásný zážitek pro všechny.
1: Super, tak se těšíme, zatím ahoj.
2: Měj se, ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: dneska dopoledne, když jsem tady jako chystal přípravu na vysílání na Hit Radio Zlín, do odpolední show, tak se všude na mě zase vyskakovalo, že se před volbami řeší a objevuje otázka, co nás trápí ve Zlínském kraji nejvíc, a nebo jako co by ten budoucí třeba primátor nebo rada města měla jako vlastně udělat, jo, ať ve Zlíně nebo kdekoliv jinde. Já jsem si řekl, že téma z toho veliké dělat nebudeme, protože ty věci jsou tři a známe je všichni.
1: Myslíš pro Zlín konkrétně, jo? Tak schválně.
0: No zkus.
1: No, tak já parkování, jako promiň, ale to je ve Zlíně problém jako velký, že?
0: To tu nemám.
1: Aha, dobře, aha, takže těch problémů jsou víc než tři, fakt?
0: Tak
1: ne, kdo by to byl řekl, počkej,
0: no.
1: Tak nádraží, no,
0: ano,
1: jasně.
0: To je trojka, no. Dvojka mám náměstí a bezdomovci, to se jako řeší dlouhodobě.
1: Ale teď tady máme všeho všude kolik tři, ty bezdomovce.
0: Ale jsou otravní.
1: Tož jako nevím, mě to tak zas...
0: Naposledy, jenom jo, musím podotknout. Jo, já nechci nikoho samozřejmě, já nevím, urážet nebo tak, ale když jsem šel přes náměstí se synem, který má pě, tak se mě ptal, co to je slovo na K končící samozřejmě velmi sprostě, protože to tam po mně někdo začal křičet.
1: Ale.
0: Takže jsem mu to musel jako tak nějak
1: vysvětlit. Byl to bezdomovec nebo jako náhodný kolem jdoucí?
0: On nevypadal, že má vysokou školu, jenom tak. A první co? Tak podchody. Jsem si zapsal.
1: Jo,
0: to jsou tři věci, které se neustále omílají dokola, vlastně se to furt řeší a furt se to nevyřešilo. Tak jenom tak jsem chtěl jako říct, že to asi nebudeme muset.
1: Já si teda ale trvám na tom, že jako parkování nebo doprava celkově ve Zlíně je mnohem horší než nějaký podchod.
0: Takže... Já ti vypnu ten mikrofon.
1: Klidně.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už tři čtvrtiny.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
9: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
10: Ve Slušovicích u Dostihovky.
11: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: teda blíží taky 16. hodina, co znamená čerstvé zprávy. Mimochodem, mezi, já nevím, kdy se to stalo, v jaké písničce, ale v nějaký moment se z Šárky stala Pražanda.
1: Cože?
0: Se ptám, co bude ve zprávě, a ty, no úplně krásný, ty zprávy mám.
1: Jsou krásný, úplně úžasný, no, hele.
0: Co se to děje, no, s tebou?
1: Tak víš co, tak já se vydám do Biskyt v těch zprávách, abych si to zase srovnala trošku, tam mě srovnají asi velmi rychle, jestli tam budu mluvit pražsky. Tak jsou tam medvědi teďka zase opět, zase tam tak jako víc vyskytujou, třeba u Rožnova pod Radoštěm mimo jiné, tak jak se vlastně teďka ideálně chovat v Beskydech, si řekneme zprávách.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a dneska počítat s tím, že přes Morkovice Stýžany bude hustý provoz. Dneska se nám tady v okolí jede taky Slovácká rally 2026 a je tam konkrétně právě u Morkovic Slížan zrovna servisní zóna. Tak s tím počítat, no a kdyby něco přibylo, je nového z cest ze Zlínského kraje, tak využít náš WhatsApp 601 13 1305.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Podchod u náměstí práce ve Zlíně se promění, alespoň částečně. Do pár měsíců by se na betonové stěně naproti obchodů mělo objevit interaktivní světelné dílo zlínských studentů. Svislé linky budou vytvářet vlny a další obrazce, měnit barvy a reagovat na pohyb kolem jdoucích. Město má v plánu také opravit obchody, na to si ale ještě pár let počkáme. V Beskydech se znovu objevují medvědi. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení, třeba i z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, nám poradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
10: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
9: Výskyt medvědů v Beskydech není neobvyklý. New York si dnes připomíná oběti teroristického útoku na dvojčata. Dnes je to 25 let. Pětní akce se účastní všichni žijící ex-prezidenti Spojených států a řada dalších vrcholných činitelů. Současný prezident Donald Trump ale nepřijel. Podle New York Times je důvodem to, že na pětě nejsou povoleny projevy, což ale prezident odmítl. Promluvit by měl u Pentagonu, který byl před čtvrtstoletím také cílem útoku. Tomáš Macháč si kvalifikaci Davis Cupu proti Spojeným státům nezahraje. Vypadl z nominace, nahradil ho Adam Pavlásek. Duel o postup na finálový turnaj se bude hrát v závěru příštího týdne v Praze. O pár dnů později si pak české tenistky zahrají pohár Billie Jean Kingové. Tam se nominace nyní rozšířila o Sáru Bejlek. Pátek je na východě Moravy deštivý, o víkendu ale bude docela příjemně. Zítra polojasno až oblačno a až 20 stupňů. V neděli to bude docela podobné, večer ale opět dorazí přehánky.
7: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Já bych hrozně rád pozdravil do Doubra.
11: Dneska můžeš, dneska jo. Ti to, jo, dneska jim to přeju, Doubravy jsou krásné, tak proč ne?
0: Doubravy nazdar! Já jsem vás totiž chtěl pozdravit už předevčírem, ale bylo mi to zatrženo, kvůli jako jiné vesnici, která...
11: My jsme museli zdravit novou dědinu, ano, ale to z toho důvodu, že tam prostě máme teďka krásnou akci v sobotu, přátelé, přijďte na pivo, na ukončení hasičské soutěže a taky na rokotéku.
0: Jo, já však já nemusím mluvit, však já tady jsem úplně zbytečně.

0: Když si to tak uvědomíme, na Hitradio Zim odpolední show, že léto je za námi. Zlínské léto taky. A zlínské filmové léto, jak bysmet.
1: Jo, tak to jsem

0: To zase nestihla, zase jsem na žádný film nebyla.
1: My jsme tady všichni o tom mluvili. Jako i Véteru jsme se bavili, jak se hrozně těšíme na letní promítání filmu jako pod širákem. Byl někdo z nás?
0: Hele, to je stejný, jako když furt říkáme, že jsou někde nějaký uzavírky a pak nich stojíme stejně, že?
1: Hele, na Facebooku to, kdo si vysílal živě, jeden film.
0: Cože, počkej, fakt.
1: No, já jsem na to narazil nějaký stream takový a chvilku jsem se díval, platí to? Vlastně jako, že byl jsem.
0: To muselo být super kvalita.
1: No, jako nebylo to úplně top, ale bavili mě ti lidi vepředu, jak tam jedli popcorn.
0: Víš co, já tě to uznám, protože furt je to lepší než já.
1: Tak prosím vás, užili jste si letní kino? Byli jste někdo v letním kině? Prosím vás, napravte tady tu naši reputaci z Línského, zkuste říct, že jste byli. Jsem na to zvědavý. 601 13 13 05.

0: Před malou chvilkou jsme se tady začali bavit na téma letní kino, které teda už je teda jako velmi pochopitelně u konce, to už se teďka nepromítá venku. Nicméně, jestli vy jste byli, my jsme to nestihli někteří, tak jak to dopadlo? Hanka, my byli v letním naposledy loni, a to jsme si letos říkali, že musíme jít aspoň dvakrát. Nepovedlo se, vždycky jsme něco zaspali.
1: Jo, Hanka je prostě tým Hetrády a Zlín.
0: Děkujeme.
1: Takže prostě taky to nestihla, no jo, no.
0: Držíš basu s náma. Gabča, já s dětma byla jenom v normálním kině na pohádku a na to večerní promítání venku se nám prostě nedařilo dojít. Jsem chtěla s manželem, ale asi se nám nechtělo.
1: Že já jsem chtěla, ale vlastně nechtěla, jo.
0: Já bych došel, ale nechce se mi. No tak asi je. Tak. A Tomáš, ale pozor, Tomáš tady vyvažuje tu reputaci. Byl jsem hned třikrát a bylo to super. To je prostě lepší jak v kině nebo doma. Venku je to pecka.
1: Souhlasím.
0: Cením, Tome, příští rok, prosím vás, Tome, půjdeš minimálně třeba 16krát, jo? Za nás, za všechny.
1: A hlavně nám dej vědět a my půjdeme s tebou, že?
0: No už teď víme, že nepůjdeme, ale...
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti, kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: CNN.cz, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, máme takový fun fact o mojí osobě.
1: NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Že jsem nikdy v životě nehrál Uno.
2: Nekecej. Já jsem myslel, že tohle museli hrát už všichni.
0: No, já ne.
2: No, možná ale po dnešku já už si to taky nezahraju, protože přátelé, oficiální vydavatel hry Uno přišel s naprosto šokující informací, jo. Jestli hraješ tu karetku, tak, nebo ty teda ne, ale jestli vy přátelé hrajete, tak byste měli vědět, že prostě když někdo hodí plus dvojku kartu do hry, tak vy na to nesmíte hodit další plus dvojku a znásobit ten počet lízaných karet, jo. To je prej prostě proti oficiálním pravidlům.
0: Vzhledem k tomu, že nevím, o čem je řeč, tak se jenom zasměju.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ve snídaní šampionů každé ráno dáváme prachy. Rozdělíme se na dva týmy, jeden je jasný, tak to je Jasmin a Michal. Zůstávají ve studiu a zvoní. A jakmile ten zvonek ráno v éteru zazní, tak druhý tým už je u vás u vchodových dveří. A pokud jim do 30 vteřin otevřete, tak prachy jsou vaše. A zhruba takhle to znělo a bylo dneska ráno.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: A já tady pro vás na Hitrádiu Zí mám jeden rychlý kvízeček, jestli budu uhodnete, kam mířím tady tou nápovědou. Vhat i slove, baby, don't hurt me again.
1: Není tam no more.
0: Vlastně. No,
1: ano, tak přátelé, jestli tenhle text tohodle opravdu velmi, velmi slavného 90. hitu umíte líp než Pavel, tak my toho využijem, protože Headway dorazí do Zlína tenhle song odspívat, jo.
0: To je... Já jsem měl prostě jediný úkol.
1: A stejně si ho podkazil.

0: servis na východě Moravy a potěším, že aspoň už teďka kolem té páté hodiny nevidím žádné komplikace a měli bychom jezdit v pohodě. Kdyby něco, tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
6: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
10: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Úroda ovoce bude letos všelijaká. Výrazně se liší podle oblastí i podle druhu. Třeba s trnkami to podle pěstitelů vlastně nakonec dopadlo docela dobře. Zvládly jarní mrazy a stromy ustály i letošní vedra a sucha. Zdaleka to ovšem neplatí všude. Výrazně horší situace je například u jablek. Velká modernizace krytého bazénu v Kroměříži by mohla začít příští rok. Město už vybralo projektanta. Rekonstrukce se bude tentokrát týkat vnitřních prostor. Podrobnosti přidá starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.
12: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory v podobě šaten, sprch, nové restaurační zařízení, včetně teras pro sledující diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plavecké.

na hitradio.cz. Déšť by měl na východě Moravy v nejbližších hodinách postupně ustávat a v noci se nám bude i vyjasňovat. Nejnižší teploty zítra nad ránem spadnou k 5 stupňům, v údolích můžou být dokonce jenom 3. Sobota i neděle pak budou polojasné až oblačné s maximy kolem 20.

0: tady rovnou po 17. hodině na Hitradio Zlín přináším, prosím vás, informaci, takovou revoluční novinku tady ve Zlíně, která vyřeší hromady vašich životních problémů.
1: Oh.
0: A to jsou opěradla a držáky na ruky na vašich křeslech.
1: Cože?
0: Skvělá věc.
1: Jakože myslíš, že nebudu muset drink držet v ruce, ale dám si ho do držáku, jo?
0: Ale ne, mnohem lepší. Mnohem lepší, řekneme za chvilku.

0: už teda máte po práci, snad už máte taky klid, tady na Hitradio Zine odpolední show si ale vyřešíme řadu svých životních problémů a trablí jenom tím, že si necháte nainstalovat, pokud nemáte, tak do křesel nebo laviček na zahradě držáky na ruky, jako je ty opěradla.
1: Opěrátko.
0: No, opěradla. No.
1: Co mi to jako vyřeší?
0: Teďka ve Zlíně se opěradla totiž dali do centra, vlastně k těm vrbám, těm stromům, které jsou na náměstí.
1: Na náměstí, jasně, no.
0: A asi víte, že tam vždycky jako posedávaly vlastně ty partičky velmi specifických lidí.
1: Nepřizpůsobivý, co
0: ano,
1: říká.
0: Ano, nepřizpůsobivý. No a protože tam teďka nainstalovali, že na tu jednu lavičku nedali jednu doleva, jednu doprava, ale dali jednu i doprostřed.
1: Takže si tam nelehnou.
0: Přesně. A teď oni si tam nemůžou lehnout.
1: Dobře,
0: a teď...
1: tak furt si tam můžou sednout, že?
0: Hele, je to dva dny zhruba, co to tam nainstalovali.
1: No.
0: První den to ignorovali a byli tam. Včera ještě nevím a dneska ráno jsem četl, že se přemístili k Čepkovu. Takže...
1: Takže další opěradla budou na Čepkově.
0: Já si myslím, že jo. Yeah!

0: A teďka pro všechny, co pravidelně chodíte buď sportovat, nebo jenom okolo toho hřiště, takového toho sportoviště, jak je vlastně na Jižňácích Radegastovna, tak za ní dole je takové to velké, ten sportovní areál, řekněme tomu, dá se tam hrát fotbal, dá se tam hrát, nevím, basket.
1: Jo, už vím, kde jsem, ano, ano.
0: Oplocené to je, víte.
1: Ano, jasně.
0: Tak prosím vás, pěkně nám teďka přibyly lavičky. A já jsem si říkal, co je za krávovinu, nějaké malé lavičky tady úplně.
1: Možná je to zase proti bezdomovcům, aby tam nemohli ležet, ne?
0: Ne, já jsem, no, aby si lehli, jako aby si měli kde lehnout.
1: Že to moc malý, chápeš, tak ne, by se tam nevešli.
0: Já jsem zjistil, že to tady nejsou lavičky. Aha. Ono to vypadá jako lavička. Můžete si samozřejmě na to sednout, ale je to pro skateboardisty a koloběžkáře, aby tam mohli dělat tričky.
1: Počkej, tak si na to asi nemůžeš sednout, jinak tě tam asi jako vyštvou, ne?
0: No, když tam nejsou, tak si sedneš, ne? Ale
1: jako zas, o, možná přes tebe poletí.
0: Nehledej problémy tam, kde nejsou.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
5: Kolik?
8: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
5: Hezký den na víkend.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

0: že jsme se tady dokázali potěšit každý jeden den v tomto týdnu na Hitrádiu Zín odpolední show. A to tím, že jsme rozdávali dva lístky, každý den dva lístky na nedělní zápas, který startuje od 18 hodin v hokeji, a to proti naši Berani proti Přerovu, také malé derby. Tak zároveň je ten... A řekni si to ty, ty tady máš ráda.
1: No já to prostě miluju, protože to je prostě krásné hasičské utkání, je to jako odměna pro všechny hasiče u nás ve Zlínském kraji, mají přijít v uniformách, takže já tam jako budu v neděli, ale víš co, já mám celý víkend prostě hasičský, já si to fakt užiju, protože zítra, jak už jsme říkali, taky Pavle, a zvu tě ještě jednou oficiálně takhle na vlnách Hitrádia Zlín, dojdi zítra na novou dědinu, my tam máme pěkně ukončenou podhostinské hasičské ligy, takže požární sport. To mě jako moc nejde, ale já tam budu dělat muziku, tak to bude fajn.
0: Jasně, jasně. A já znovu, tak já už jsem asi 4x nebo 16x v tomhle týdnu, jako si mě zvala, tak já už po 17. odmítám, nejdu, ale jsi moc hodná.
1: Ty jsi smrad.

0: málem jsem se dopustil nepatrné chybičky tady na Hit Radio Zimu plný show. Málem jsem se zeptal, jestli chodíte někdy na babu, ale přiznávám, že to by nebylo úplně vhodné.
1: To je fakt divná otázka, no.
0: Myslím tím vrchol, baba, což opět není to úplně optimální. Já to zkusím ještě jinak. Jdete před Komunec a jdete na vrchol zvaný baba.
1: Jo, u Vizovic někde.
0: Jasně,
1: jo.
0: Tak prosím vás, pěkně nám teďka přibyly přírodní šachy.
2: Wow.
0: Prostě šachy si zahraješ.
1: Takový ty veliký nebo jenom takový ten malý?
0: Ne, malý. Ale přišlo mi to hrozně hezké, protože vy tam můžete jít jako třeba s dětskama, nebo můžete jít sami ve dvou, udělat si jako fakt turistický, prostě nevím, krásný.
1: A pak si to zkazit tím, že si zahrajete šachy. Jako promiň, ale hele, mě tu hru tolik lidí učilo a marně. Jako já to fakt, ne, že bych to nechápala, jenom mi to prostě nejde.
0: To, že,
1: vůbec.
0: No přesně, no. No. Jako to, že ty nechápeš pravidla, neznamená, že ta hra je špatná.
1: No,
0: jako.
1: Dobře, asi jo.
3: Krbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Yeah.

0: Je to neuvěřitelné, ale my jsme to přežili.
1: Celý týden, přátelé.
0: To je prostě, to by zasloužil, víte co? Pojďme si říct, to si zaslouží potlesk. Teď si všichni zatleskáme, že jsme to zvládli. To je
1: krásné.
0: Prostě, krásné. Děkuju, jste skvělý. Já bych jenom hrozně rád poděkoval rodičům za podporu.
1: A světový mír pro všechny.
0: Slyšíme se v pondělí zase od 15.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně u Nedakonic pod dálničním mostem stojí odstavené auto a dost zasahuje do provozu. Zítra nám slovácká rally uzavře některé silnice v regionu, třeba z Modré na Bunč nebo kolem Starých Hutí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: VestZlín.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló.
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: I'm Ariana Grande.
12: It's Hozier.
13: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
17: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
16: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sara Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
16: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
18: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo? Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven.

Tohle jsou Queenie, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4 tisíc korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý jak... No hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo. To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když tak, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello. K tomu taky Phil Collins nebo Bartosz, no prostě, pecka za peckou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Terno Zlín. V naší nabídce najdete vepřová kýta bez kosti kilo za skvělých 79,90. Madeta jihočeské máslo se zákaznickou kartou za 39,90. Akce platí do úterý. Terno Zlín, jedinečný český supermarket.
11: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. A my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince, ano, bude to velký.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
1: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Krásný večer, 7. hodina je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Beliny, Somebody's

Lindra Can't Fight the Moonlight v éteru Hit Rádia Song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se šťastné dítě, šťastná máma a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojdete nalejít oblíbený pití. Stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná.

Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý. Jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just called to say I love you. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

krásný večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihli a taky trošku vytahal za ouško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě.

0: Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt s

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Hit Radio. Hit Radio.

가진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio. Hit Radio.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com

0: Dylan.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,